Závěr Rokových démantů patřil dlouhému loučení, tedy skladbě The Long Goodbye. V té se thrash metalový veteráni Anthrax zamýšlejí nad plynutím času, kdy se pomalu a neúprosně blíží smrt, a tak určitě není dobré zabíjet ten zbývající čas, který ještě máme, a podléhat každodenní rutině, autentické ve své průměrnosti. A tak rozhodně udělejte něco, co z té rutiny naprosto vybočuje. Času je málo a vaše tělo brzy vychladne. Tak tohle to není zrovna příjemná představa, ale měla by nás motivovat. Snad to mé tělo nebude ještě nějakej ten pátek patřičně tuhé a já vám budu moci nadále servírovat tenhle ten speciál, reprízovaný ve středu a ve čtvrtek. Zachovejte našemu rádiu přízeň a držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ano, dámy a pánové, je tu zase a opět a znovu ranní éter, ranní start, ranní proud. Pojďte s námi se skvělou muzikou, samozřejmě, že nás čekají další příjemné ranní informace.
6: No!

0: Čas tam krásně letí, 6:45. Bruce Dickinson. Se ale podíváme na oblohu počasí s Lenkou.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Radio Hey!

České Budějovice Savon. Kam na ně můžete vyrazit? Tak třeba už dopředu takový ten krásný termín 26.2.2027. Sál Beseda České Budějovice. Narozeninový koncert Honza Kirk Bohuněk.

0: Dámy a pánové, skvělá kapela Aparta Traktor nás doprovodila k 7. raní.
1: Rádio Hej.
2: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
3: Hej Rádio.
1: Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Lence, děkujeme, frčíme dál s raním eterem a hraním proudem. Raní manšaftě s vámi z pardubického studia. Karel jde do práce na kole, hele. A napsal si o tuhle krásnou skladbu, kterou všichni známe. Všichni známe, jdem!

úžasný Olda Říha, Katapult, Kaťáci, skoro 20 je tady.

bezvadná parta Koda, pivo lahvový, no a my scháníme marně, velmi marně Honzu Lídla, snad se ozve. Každopádně pozor, nehoda, silnice 11, 260. kilometr, trasa Český Těšín Opava, dopravní nehoda je tam.

Zdravíte nás z České Rybné. Co je to hezké ranko do našeho studia? A jenom zmíním, že Česká Rybná se nachází ve východních Čechách. Hudba Brahaus.

Další parádní česká lajna a legendární 13. století karneval. 47. Mám na mysli tady stopáž minutáž, jak chcete, po 7. raní, raní Eter, raní Proud s vámi společně a teď už co? Teď už Dynamit!

Dámy a pánové, Stage Radio Hej se dostala do finále dnešního programu a procesu, ale ještě jeden, a vy jste úžasný a jde vám to nádherně.

Byli jste úžasní, zvládli jste to, táhli jste to s náma a za to vám co? Za to vám děkujem. A my si jdem dát kafe.

0: Bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.

0: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
1: Lence děkujeme, ale stále scháníme Honzu Riedla, který se nám zatím nehlásí. Věříme, že ho najdeme, že ho sežneme v Popraze, v Praze. Uvidíme. Každopádně tři ségry a razíme do školky.

Dimitri za námi a před námi hypotéky. Hypoindex v říjnu opět stoupal, sazby se tak pomalu blíží 6% a analytici v nejbližší době zlevňování nečekají. Refixace doporučí řešit raději s časovým předstihem už teď na novinkách.cz.

0: Ano, je to tak. Except za námi, před námi Honza Riedl, ředitelství silnic a dálnic Česká republika. Honzo, krásné ranko stále, krátce po půl deváté. Slyšíme se?
1: Tady asfalt, slyšíme se dobře.
0: Úplně nádherně. Tak jak nám to o půl deváté jezdí, frčí na českých dálnicích, silnicích, Honzo?
1: A frčí to docela pěkně, když je tady ranní špička, nejsou tak zase takové strašné mlhy, to znamená, koukám teďka ven, začíná svítit sluníčko, jakkoliv se ta v hydrometeorologii zmiňovaná a vizovaná studená vlna blíží, tak ještě dneska zřejmě někomu přeci jenom ta fotovoltaika na střeše zabere. Pojďme na silnice, na dálnice. Dopravní nehodu máme na D48, to jsme na severní Moravě, daleko, daleko, na kilometru 44, je tam 5-minutový držení. Jinou nehodu nevidím, ale vidím kolony na D1 u Brna, ale speciálně teďka je delší od Vyšková, od 212. po 207. To je takový to příbrněnský, už jsme si to říkali v pondělí, tam je teďka 20 minut a my to prostě jako proplejtání východně od Brna. Dojezd D2 od Bratislavy od východu na D1, na tu rozestavěnou křižovatku na 196. tam je zdržení 20 minut. Myslím, že v tom levém budete o něco rychlejší, pokud chcete pokračovat na Ostravu, tak už jsem vám v pondělí říkal, že musíte šup na 250 na 194. Na pražském okruhu, no co bych vám říkal, mezi D1 a D5 z jedné z druhé strany je kolem těch tunelů nějakých 10 minut zdržení, když pojedete od D5, kde se na dojezdu, už na dojezdu zdržíte kvůli našemu omezení, ano, můžeme za to my, ale za chviličku přijde optimistická zpráva, nebojte, já vás trošku pohladím, tak tam je zdržení na D5 20 minut na dojezdu na pražský okruh a potom na pražském okruhu ve směru od D5 na D1 naberete dalších 20, je mi vás líto, trošku s tím počítejte, ale pozor, teď vás pohladím právě, teď přiložím ten obkládeček, kterým zmírním vaše řidičské bolístky právě na tom, na tím pražským okruhem, tam, kde je teďka na dojezdu D5 omezení, tak tam tohle omezení zmizí příští úterý, to znamená příští úterý už se tam bude volnější, myslím si, že ty kolonky se zkrátějí. Ale celý je to proto, že tyhle 4 týdny jsme tam dělali, nebo necelý 4 týdny jsme tam dělali technickou přípravu před stavbou, která přijde v příští stavební sezóně. Tady tu mimoúrovňovou křižovatku zásadně přestavíme, tak aby byla kapacitní v tom napojení na pražský okruh. To je to, co vás tam morduje každý ráno. Jo? Takže opravdu to napravíme jinak než stavbou, to nejde, jinak opravdu než s nějakým omezením, to opravdu nejde, nestavíme jako Arabela. I když by to bylo teda jako lákavý a státní pokladně by se ulevilo, tak nejde to. Takže počítejte s tím, že příští úterý se rozjedete zase skoro normálně, nebo normálně a příští rok začneme stavět. Jinak velikánská radost na Mladou Boleslavsko, na D10 od Mladé Boleslavy dál, směrem jako na Turnov, tam bylo 4,5 kilometru renovace Bozovky. Jenom pro vaši informaci, včera to skončilo, to znamená, to omezení tam zmizelo, ale potom omezení tam něco zbylo. A víte co? 15 000 kubíků nádherný asfaltový nový balený směsi, která je voňavá a vydrží 20 let, když se o ní budeme starat.
0: Já bych potřeboval, Honzo, silnici udělat. Jestli tam něco trošku zbylo tady u baráčku, bych to tady potřeboval trošku vyasfaltovat.
1: Nezbylo nám vůbec nic, všechno je na D10 a jestli je potřeba, tak možná bych sehnal, vyšurdil bych někde nějak trochu recyklátu na skalku, ale není to nic moc hezkýho.
0: Dobře, Honzo, vy jste ještě něco chtěl asi doříct, pojďme.
1: Ještě, to jsem si vás jenom tak předpřipravil, abych vám řekl největší pohromu. Ano. A teď úplně bez legrace, bez obalu, bez nějakých jako nadsázek, opravdu. Pokud cestujete po Hradecké D11 mezi Poděbrady a Prahou, kterýmkoliv směrem, tak pokud vás napadne, my veřejně na náměstí odpoledne, kdy tam chodí nejvíc lidí nafackovat, máte naprostou pravdu. Protože když to teďka, tam se totiž sešly rekonstrukce a je to naše, je to krajský, je tam ještě něco, takže v tuhle chvíli jsou výrazný omezení na mimoúrovňový křižovatce 8, hele, od Prahy směrem na Poděbrady, pojďte se mnou v duchu, jo. Na mimoúrovňovce 8, ta je úplně zavřená, tam kraj staví most, na mimoúrovňovce 18, tam kraj pod dálnicí dává nový asfalty, tam jednosměrka, jsou tam nějaký směry sjezdy, nájezdy omezený, některý vyloučený, taky na pendrek. Na exitu 25, tam pracujeme, my to souvisí s tou výměnou povrchu na D11 od Poděbrad směrem na Prahu. A potom na 39. tam jsou nájezdové větve úplně zavřený. To znamená, jediný, co máte k dispozici v tuhle chvíli, aspoň já se modlím, že nekecám, je exit 35. Přátelé, pozor, vylosované číslo je šťastné, exit 35, to jediné vás na D11 zachrání a já doufám, že se tam v nejbližších dnech trošku jako obrátí k rozumu a že zase budete moci jezdit,
0: ano.
1: To znamená sjíždět a nejíždět na dálnici D11. Hambím se převelice, ale něco s tím provedem.
0: Ty bláho, tam to je rozsekaný. Honzo, jako jasně, zmíníme a budeme možná ještě upravovat a zmiňovat do toho úterka minimálně, že Poděbrady, pokud tam míříte směr Praha, tak 35 je to šťastné číslo, prostě, které vyhráváte a které vyhrává v tuto chvíli. A Honzo, já vám strašně děkuju za informace, které proběhly ze severu na jich a možná i na východ a tak dále. A byli jsme všude a byli jsme stěženě tam, kde jsme měli být, což je velmi důležité v našem briefingu z ředitelství silnic a dálnic České republiky. Honza Riedl. Honzo, moc děkuji a těším se na další. Těším.
1: Přeji krásný předpodzim, jezděte opatrně koukat před volant.
0: Děkujeme.

0: iRadio.cz.
1: Kup dřevo.
2: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
3: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
0: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
4: Dámy a pánové, krásné ráno vám všem stále do Čech, jak se říká, na frekvencích Radio Hey. No a my frčíme do finálového času a poslední hodiny ranního proudu.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Lenko, děkujeme za dnešní spolupráci na ranním éteru, na ranním proudu. Ranní směna, ranní mančaft se s tebou loučí. Každopádně my pokračujeme ještě dál se skvělou muzikou. Jaký

0: 60. Hardkolony za námi, před námi poslední informace. Extraliga lední hokej prvním gólem za Bílé tygry v této sezóně pomohl obránce Tomáš Galvas sestřelit hokej v lize mistrů lídra švédské ligy Frelungu. No a gradující výkon potrhlo v prodloužení asistenci Filipu Stenbergovi na vítězný liberecký gól na 3-2. Jsme rádi, že jsme porazili špičkového švédského soupeře, říká Pardubice Střincem, však momentálně staví výš. Každopádně sport.cz.
1: Time rock for you. Hey, hey, hey, hey. Hey, radio. Hey, radio.

má sestava v radním eteru, v radním proudu Dynasty, 3/4 za okamžik na 10. A vy nám píšete do ranního studia, zda bychom nemohli zahrát skladbičku od našeho sportáka Pavla Herinka. My to rozhodně splníme, co bychom pro vás neudělali.

Přátelé drazí, dámy a pánové, fandové, vol na frekvenci rádia, hej, my se budeme pomalenku, ale ještě loučit, status quo, každopádně skvělá další muzika. No a věřím tomu, že Aleš Chlopka už by měl být připravený, krátce po celé po desáté, tak Aleši, věříme ti, držíme palce.

A vy jste neměli možnost vidět, kolik nás tady dneska bylo a bylo tady skoro celý mančav, tak už to byla Jana, Dana, Carlos, Luděk, hele, byli jsme všichni. Aleš už o sobě dává vědět, tak to nám spadl kámen ze srdce. Takže tady nemusíme být do 6 do odpoledne. Mějte se krásně, uživíte dnešní den, ahoj.

0: Full Time Rock for You.
1: Rádio Hey. Rádio
2: Hey. Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

0: připoutej se. Teď.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej. Rádio Hej.
9: Příjemné dopoledne z rádia Hej vám přeje Aleš Konopka, který provedl rychlé a taktické střídání s Milanem Krčilem, na kterého se můžete těšit zase zítra ráno. I já se těším, přátelé, a zdravíme Milana. Doufám, že jste do dnešního dne vykročili tou správnou nohou a pokud máte před sebou ještě hromadu práce, nezoufejte, přátelé, protože společně to určitě zvládneme. V doprovodu té nejlepší rockové klasy.

0: republiky. Dneska se podíváme na pár zajímavostí, probereme aktuální dění na cestách, mrkneme na blížící se koncerty, taky zjistíme, jaké bude počasí a hlavně budeme hrát to, co máte rádi. Tak opřete se do toho s námi, kamarádi. Tohle je dopolední éter s rádiem Hey a taky Freedom Cola.
1: Hey Radio CZ.

0: I don't wanna lose you. A ZZ Top na naší frekvenci rádia, hej. Jaké počasí nám vykouzlila příroda na dnešek, se dozvíte právě teď od naší Lenky, přezdívané metalová rosnička.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Děkujeme, Lence! A těšit se teď můžeme, přátelé, na Sabaton, nebo taky Kabát a Metallica. Fajn muzika právě teď na rádiu, hej.
3: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio, hej.

0: naše zlatá metalička. O 10:30 na rádiu Hej dohrává. Přátelé, Kutná Hora zažije 6. listopadu tohoto roku výjimečný rokový večer, kdy propojí tři generace české rokové scény. Na jednom pódiu se totiž potkají Vítkovo kvarteto, Sputnik a taky Razmane. Tři kapely, tři světy, tři energie. Big Beatová legenda, techno, metalo, gro, punková recese a moderní hard and heavy. Síla v jednom večeru a to si nemůžete nechat ujít. Začátek je ve 20 hodin, tak nezapomeňte 6. listopadu rokový večer, výjimečný rokový večer v Kutné Hoře. No a já bych tam teď v našem éteru prubnul třeba kapelu Sputnik.
1: Hey, radio, hey, radio. CZ.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: hejradio.cz.
1: Stále dámy a pánové, ladíte Rádio Hej, dneska máme středu 7. října. No a my se musíme taky podívat, komu budeme blahopřát. Já už to tady vidím, dneska má svátek Justýna. Ženské křestní jméno Justýna je řeckého původu, pochází z latinského slova Justus či Justinus s významem spravedlivý, respektive spravedlivá. No a stejného původu je například i slovo justice. Jméno bylo původně rodovým jménem římského rodu Justů. Lze ho tak překládat i jako pocházející z rodu Justů, náležící k římskému rodu Justů a tak dále a tak dále. No, my vám gratulujeme, děvčata, spravedlivé holky naše. Přejeme vám, ať jste zdravé, krásné, ať máte dobrou náladu, když máte dneska ten svátek.

0: Přátelé, ráno kosa, přes den ještě stále teplo, večer opět chladno, no to je podzimní počasí a opět přicházejí na nás nebezpečné a pro chlapy ochromující rýmečky. A proto si zopakujeme pravidla podzimního sexu. Kdo má sopel, leží dole.
1: Hey! Hey Radio, Radio. Radio.

0: Máš rád rockovou muziku první jakosti? Hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa? Zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly? Tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí být puštěná na plný koule.
1: Rádio je slyšet!

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Hey Radio.
3: Hey Radio.
2: Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: Lines a Juraja Heap na Rádiu Hey. Jsme v další a to poslední hodince vysílání tady z opavského studia Rádia Hey. S vámi je stále Alda Cvalda a za chviličku taky Trautenberg nebo Gotthard a spoustu dalších. No a co se týče Trautenbergů, tak v rámci jejich vyuzeného podzimu jedou turné, to je jasné. A 20. listopadu tohoto roku je můžete zažít naživo v Brně v music klubu Sono. A taky jim tam půjdou pomoct Valda Gang.
1: Rádio Hey.
2: Rádio Hey.
1: Rádio Hey.
2: Jenej.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, na západě oblačno až zataženo. Ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 14 a foukat bude dnes slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: rádiu, hej, sice Marco Mendoza, ale teď bude na chvíli řeč o kapele Queen. Nezapomenutelný koncert rockové kapely Queen na budapeštském NAB Stationu v červenci 1986 byl jeden z prvních velkých koncertů západní kapely v tehdejším východním bloku. Do jeho rozkladu ještě zbývaly 3 roky, ale mezi 80 tisíci diváky už bylo i několik fanoušků z tehdejšího Československa. Ti si tak mohli užít hity jako Radio Gaga, We Will Rock You nebo Bohemian Rhapsody na vlastní oči i uši. No a tyto a další písně rozhodně nemůžou chybět v hodinovém filmu z tohoto koncertu. Navíc málo kdo asi tušil, že se jedná o jedno z posledních živých vystoupení zpěváka kapely Freddieho Mercuryho s kapelou. Po skončení The Magic Tour už s kapelou nikdy nevystoupil. A právě tuto událost si můžete připomenout díky projekci v opavském kině a music baru Odboj, a to 8. října od 18 hodin. Pokladna a taky bar otevírají 30 minut před projekcí.
1: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Rádio Hej.

0: Zlato?
1: Ano.
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

vás další pozvánku. Vy, co jste se nedostali na páteční koncert kapely Harley, tak pozor, pozor, protože je velký zájem, tak chlapci, Harleyáci, přidali ještě jeden termín. A to ve čtvrtek 8.10. v kulturním domě Barikádníku. Tak pokud jste se tam chystali a fakt jste se nedostali, tak ve čtvrtek je další nový termín. A předprodej je v síti goout.cz.

0: Evro.
1: A závist. Stále ladíte dopolední éter rádia, hej. No ještě čtvrt hodinky dopolední a pak už se přelomíme na odpoledne. A hlavně to pěkně práskne, to uslyšíte, jak se nám zlomil víkend, pardon, týden pracovní a víkend už je téměř na dohled. No ale my se teďka podíváme, kdo má dneska narozeniny. Přátelé, 75. narozeniny dnes slaví totiž Mark Storres. To je maltský rockový zpěvák, který se nejvíce proslavil jako frontman a skladatel švýcarské hardrockové kapely Krokus. Mark byl často porovnáván se zpěvákem AC/DC a Bonem Scottem. Později po Bonově tragické smrti byl osloven produkční společností, kterou v té době používali jak AC/DC, tak i Krokus, aby se zúčastnil konkurzu na frontmana kapely AC/DC. Krokus ale v té době slavil více úspěchů než AC/DC a tak Mark raději zůstal se svými spoluhráči. Gratulujeme!
2: Radio Hey, Rock on Air Every Day.

0: to tak, přátelé, ale máme dnešní středeční dopolední éter téměř za sebou. Už jenom 5 minutek zbývá. Do 12. hodiny je čas na oběd. Já vám přeju dobrou chuť a taky se na vás těším zase zítra dopoledne, kdy budeme pouštět fláky pro starý i mladý páky. Tady na rádiu Hej s Alešem Konopkou. Tak tě pět z rokeři.
1: Je středa, buď s Alešem na Hej až do oběda. Rádio.

0: Dřevo.
1: Kup Dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time, rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. What
3: is love? Nebuďte smutní, že leté v piči. Na rádiu Hey i na podzim zábava klíčí.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Pánové, a já mám 20 v zelených.
1: Já to hážu do talonu, sakra.
2: A já mám 30 v srdcích.
3: Stejně jako lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
2: Bude to srdeční záležitost.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Maroto Volej. Říjnový číslo magazínu Spark je venku, na titulní straně je obal alba Somewhere in Time od Iron Maiden. Tohle album letos slaví 40 let od vydání a v dnešním Maroto Volej si ho poslechneme. Užijte si Iron Maiden a přeju kvalitní poslech.

Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

Marko Hietala. Slavný finský hudební génius, který se proslavil ve skupině Nightwish, míří do Prahy. Čeká vás fantastický rokový večer. Přijďte, Marko Hietala vás zve 20. října do Pražského distriktu.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarsky.cz.

Marotovory je u konce, dneska jsme si poslechli Iron Maiden a jejich album Somewhere in Time, který letos slaví 40 let od vydání. Pokud máte Iron Maiden rádi a konkrétně tohle album, tak si určitě pořiďte říjnový číslo magazínu Spark. Tam je o téhle desce obsáhlej materiál. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: pánové, a já mám 20 v zelených.
1: Já to hážu do talonu, sakra.
2: A já mám 30 v srdcích.
3: Stejně jako Lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
2: Bude to srdeční záležitost.
4: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt. finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
5: Napříč českou rockovou scénou. Rock Music.
2: CZ.
6: Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
1: Hezké odpoledne od mikrofonu Rádia Hej, vás zdraví Petr Havel. Dnes je středa 7. října, nějakých 17-18 minutek po 15. A my jsme se společně vrhli do naší tradiční dvouhodinky, která bude nabitá pozvánkami na akce v nadcházejících dnech a týdnech. Samozřejmě jako první se vždycky podíváme na počasí, jak to dneska vypadá, jak to bude vypadat ke konci zbytku týdne, tak pojďme na to. Ve čtvrtek by měla být oblačná až zatažená obloha, teploty budou někdy mezi 13-15, v noci kolem 7. Pátek po tomto přechodu proměnlivé fronty budou přeháníky už spíš jen ojedinělé a teploty se budou pohybovat někde okolo 14-17. No a co sobota, tak sobota by se měla o něco vylepšit, protože většinou po mlhavém ránu bude jasný až polojasný den, srážky nás nečekají a teploty, ty vystoupají o trochu výš na nějakých 16 až 18 stupňů Celsia a velmi podobně by to mělo být i v neděli, i když by v neděli odpoledne už měla přibývat oblačnost a teploty se lehce sníží na nějakých 15 až 17 stupňů Celsia. No, řekněme to jednoduše, je zkrátka podzim, takže je to přesně takové počasí, jaké se dá očekávat. To samé samozřejmě, co očekáváte od rádia Hey, můžete dostat, protože to je kvalitní, skvělá rocková muzika. Posuňte sami, co vám pošleme do uší. Nightwish, Volbeat, anebo The Rasmus. Jsme moc rádi, že jste s námi na rockové vlně rádia Hey.

Ladíte Radio Hej, toto byl Alice Cooper a jeho Private Public Breakdown. Teď mám pro vás klasické retro okénko, abychom se podívali do historie, v čem dnešní den, to znamená 7. říjen se zapsal, tak vybral jsem tady pár zajímavostí z Čech i ze světa, tak pojďme na to. V roce 1870, tak nějakých 156 let zpátky, proběhl velký vzdušný únik. Bylo to z Paříže, protože během prusko-francouzské války unikl francouzský ministr Léon Gambetta z obklíčené Paříže. 100 kilometrů za linii dosedl a zorganizoval odpor a osvobození. V roce 1949 vznikla Německá demokratická republika. No a třeba v roce 1968 se narodil skvělý charismatický zpěvák, frontman britské alternativní kapely Radiohead. V roce 67, to znamená o rok dříve, se narodila skvělá Toni Braxton. No a v roce 1982, 7. října, proběhla premiéra legendárního muzikálu Thomasa Eliota a Andrew Lloyd Webbera Cats, neboli Kočky, který se stal jedním z nejdéle hraných muzikálů veškeré muzikálové historie. Tak to bylo pár takových zajímavostí, které se váží k 7. říjnu. No a my jdeme za další muzikou. Za chviličku vás pozvu na víkendovou akci na Konopiště, ale o tom si řekneme až za chviličku. Tak pojďme na další skvělou muziku. Full Time Rock.

ladíte Radio Hey, tohle to byla kapela Rock Tom a Osude můj. Pokud chcete vyrazit za takovouhle skvělou muzikou, tak 10.10., ale pojďme pěkně po pořádku. Ten datum 10. října platí na 100%, protože tento den, tuto sobotu, budou probíhat na Konopišti, takzvané Konopišské podzimní slavnosti. Jak už jsem avizoval, bude tam hudební program, ale pojďme od začátku. Tyto slavnosti začínají už ráno v 9 hodin, kdy za podpory Dětského domu a mládeže bude probíhat velký, bohatý program. Můžete se těšit na hraní na kytaru, ukázka hraní disc golfu, také ukázky boxu s Vasilem Ducárem, tak to bude hodně atraktivní. No a taky tam bude jeden velký kvíz o Konopišti. Co se týče pro ty nejmenší, tak ten program je opravdu bohatý, vyberu jenom namátkou malování na obličej, hod na cíl, skákání v pytlích, kuželky, petang, pekseso, pucle, ping-pong a je toho spousta, ale nesmím zapomenout samozřejmě na cukrovou vatu. Jinými slovy, doprovodný program pro děti a bohaté občerstvení je samozřejmostí. No a co se týče teda toho hudebního programu, tak ten začíná už ve 14 hodin a je to opravdu dlouhý a silný line-up. Na co se můžete těšit je kapela Los Bananos, ATD, kapela TNS, také kapela Resume, Rock Tom, Pigstyle nebo Jiříkovo vidění. Celý ten rockový a hudební program zakončí Rockotéka s DJem Čížou a také se můžete těšit na bohatou tombolu. Celým dnem vás svou moderací provede Majda Čejková a hlavním partnerem Konopišských podzimních slavností 2026 je Škoda Autoverold Benešov. Takže pište si do kalendářů 10.10. Konopišské podzimní slavnosti. Ten program je od rána až do večera. Vstupné je, řekněme, symbolické. Děti to mají za 70, v předprodeji za 200 páďo a muziky a legrace a vyžití je opravdu hodně. Jak už jsem řekl, je to na Konopišti, můžete si udělat ještě výlet do parku nebo na zámek. No zkrátka, ideální tip na sobotní výlet. Začali jsme kapelou Rock Tom, která bude na tomto konopišském, na této konopišské akci vystupovat a jedna z dalších, která bude také vystupovat, je hardrockové komando TNS, tak si pojďme dát jednu z nich. Tohle to budou Konopišské podzimní slavnosti 10.10. logicky na Konopišti.

Posloucháte Radio Hey, tohle to byl Michael Schenker Group a jeho Don't Sell Your Soul. Teď mám pro vás pozvánku na sobotu 10.10. na dvojkoncert kapely Alkehol a Valdagang. Pokud budete někde poblíž Humpolce, Vysočina, anebo zkrátka tyhle ty dvě kapely máte rádi, tak si určitě udělejte čas a vyražte na tohleto, řekněme, tradiční rokové místo, a to je kulturní dům Želiv u Humpolce, kde se tato osvědčená dvojčka potká na jednom pódiu. Začátek je už večer v nějakých 19 hodin. Samozřejmě připravený je občerstvení a pořádná porce piv, protože Alkehol a Valdagang, to nejde jinak než s dobrou náladou. Takže 10.10. Valdagang, Alkehol na jednom pódiu v kulturním domě v Želivě u Humpolce. Vstupenky máte samozřejmě k dispozici na portále qrticket.cz.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej.
2: Rádio Hey.
3: Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
4: Hezké odpoledne a dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Petr Havel. Je 16 hodin 1 minutka k tomu. My jsme se dostali do druhé poloviny našeho společného středečního vysílání a začneme tím, že se koukneme do diáře, do kalendáře, kdo dnes slaví narozeniny, a to je třeba Zdeněk Hruška, který má dneska 50. Je to český herec a dabér. No a kdo dneska slaví, je třeba Tomio Okamura, který slaví dnes 54. narozky. Svátek dnes slaví Justýna. Takže všem, kdo dneska něco slavíte, ať jsou to svátky nebo narozky, anebo vlastně máte jakýkoliv jiný důvod, proč být dneska veselější než jindy, tak přijměte gratulaci od celého týmu Rádia Hej. Jdeme za muzikou, za chviličku se podíváme za hokejem, ale ještě předtím si zahrajeme, dáme si třeba Rhapsody of Fire anebo Sum 41.

tohle byly Rhapsody of Fire a my jdeme za hokejem. Slíbil jsem vám, že se podíváme, tak pojďme na to. Dnes je středa, to znamená, dnes se hraje Maxaliga a Maxaliga má před sebou 1, 2, 3, 4, 5 dnešních zápasů, takže Frýdek, Místek, Přerov, to začíná

Dne v 17 hodin. Zlín hostí Kolín od 17.30. V Pardubicích se můžete podívat na duel Pardubice. Litoměřice také od 17.30 a ve stejný čas se začne hrát v Třebíči, kam jede Havířov. V Praze se bude hrát od 18 a logicky se bude hrát na Slavii, kam přicestuje Sokolov. Takže to je Maxaliga, která se hraje dnes a samozřejmě v plném proudu je také hokejová extraliga, její deváté kolo je naplánované na tento pátek a má ve čtvrtek dvě předehrávky. Bude se hrát v Plzni, kam přijdou Budějovice, to znamená zítra 8.10. Plzeň Budějovice od 17:30. Na Spartě se zítra bude hrát velké derby s Kometou, to začíná v 18.30. No a pak už teda v pátek 9. od 17 hodin hraje Třinec, který hostí Hradec Králové. Litvínov přivítá zatím poslední Olomouc. Vítkovice hrají s Pardubicemi, Kladno bude hostit bruslaře z Mladé Boleslavy a na severu Čech v Liberci se bude hrát od 18 hodin duel Liberec-Karlovy Vary. Takže na hokej můžete jít dneska, zítra, pozítří, zkrátka, jak se vám bude líbit. No a co muzika? My jdeme za další skvělou muzikou, protože budou tady třeba Kysáci anebo The Killers. Tak jsem moc rád, že jste s námi na rokové vlně Rádia Hej.

Tak to vůbec není potřeba připomínat nebo zmiňovat, o jakou kapelu, jaký song se jedná. A my jdeme teď rovnou se podívat na pár pozvánek, kam můžete vyrazit. Vy víte, že partnerem odpoledního vysílání je portál QRTicket.cz. Tak pojďme na to. Kam vás pozvu, tak je třeba do Vlašimi na areál na vývoji, kde tento týden v pátek 9. bude vystupovat Petr Kolář, tato osobnost český rockový a muzikálový scény, přijede do Vlašimi poprvé a máte možnost na něj vyrazit. Takže tento pátek 9. říjen od 19.30 rezort na vývoji ve Vlašimi. Kapela Kex, kterou hrajeme v našem rádiu velmi často, tak zveřejnila svůj termín vánočního koncertu. Tentokrát bude v Lucerna Music Baru a bude to ve čtvrtek 3. prosince. Samozřejmě všechny ty vstupenky, co říkám, tak jsou plně k dispozici na portálu QRTicket.cz. Kam můžete vyrazit je třeba také do hvězdárny Žebrák, kde vždycky první čtvrtek v měsíci jsou skvělé prohlídky a prohlížení skvělých situací, které se dějí na nebi. No a ještě jednou se podíváme na vánoční koncert, tentokrát to bude Janek Ledecký a jeho vánoční set, který bude opět ve Vlašimi na vývoj, a to je 22.12. Všechny tyhle ty akce, které jsem teď zmínil, tak mají jedno společné, a to je to, že mají omezenou kapacitu a vstupenky ubývají. Takže pokud chcete vyrazit na Petra Koláře už tento pátek do Vlašimi nebo 3. prosince do Lucerna Music Baru na vánoční koncert kapely Kex anebo na Janka Ledeckého, tak určitě navštivte portál qrticket.cz, kde je spousta dalších akcí, které tam jsou pro vás připravené. My jdeme zpátky za muzikou. Není tady nikdo jiný a nikdo menší než Lemmy a Motorhead.

0: Rádio, hej, my teď jdeme za fotbalem, byli jsme za hokejem, byli jsme za spoustou různých pozvánek, budeme v tom pokračovat, já vás pozvu na nejvyšší ligu fotbalovou a to už tento pátek se bude hrát konkrétně ve Zlíně, kam přicestuje Slávie a fotbal začíná v 18 hodin. Tradičně v sobotu 15 hodin se začne hrát v Plzni, kam přijede Mladá Boleslav. Na zbrojovku Brno cestuje FK Jablonec a Hradec Králové, ten si to rozdá s Artis Brno, také všechno je to od 15 hodin. Večerní zápas se hraje v Praze na Bohemce, kam přijede Baník Ostrava. V neděli začíná se už v 1 hodinu, a to konkrétně v Liberci, kam jde Slovácko. No a ve 3 hodiny odpoledne hrají Teplice doma, které přivítají Sigmu Olomouc. Nedělní večerní zápas se hraje na Spartě, kde budou hrát Pardubice, takže Sparta Pardubice, nedělní zápas od 18 hodin. Tak a jdeme zpátky za muzikou, dáme si TNS, tak s Bohem Johne Lennone. Na TNS už jsme dneska tady zvali na tuto sobotu 10.10. na Konopišti.
1: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší K-Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. K-Řezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Tohle byly All for Metal. Je nějakých 16.40, nejvyšší čas se začít pomaličko loučit. Naše společná dvouhodinovka středeční, která byla plná pozvánek na různé akce, je tak trochu u konce, ale samozřejmě nekonečný proud muziky a hudebního proudu je tady pro vás připraven 24/7, protože už od 17 hodin se můžete těšit na Matěje Lipského, jeho Krokodýla a další hudební program v podvečer, jako je Rocková středa, nebo pak večer třeba Rockové démanty, hudební kalendář a tak dále. Už to znáte, když posloucháte rádio. Hej, takže Petr Havel se s váma loučí, já se budu těšit zase za týden ve středu ve 3 hodiny. Do té doby mějte skvělý týden a ať se vám daří, já se budu těšit. Mějte se, ahoj, čau.
1: Tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě.

0: Pánové, a já mám 20 v zelených.
1: Já to vážu do talonu, sakra.
2: A já mám 30 v srdcích.
3: Stejně jako lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
2: Bude to srdeční záležitost.
4: Kup dřevo.
5: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hey Radio.
8: Full time rock for you.
9: Radio Hey. Radio Hey.
10: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

překynil, bydlel starý krokodýl. O míle vždycky snil, však nikdy se s ním neumyl. Na břehu řeky Nil bydlel starý krokodýl.

0: Tak, pojďme si rovnou říct, že chystáte novou nahrávku, jak je to s ní daleko, protože nějaký singly, klipy jsou venku, ale CDčko jsem tak jako chytal někde na netu, že bude na podzim.
1: Tak vyšly tři singly, které už možná pár fanoušků zná, které vlastně jsou už na YouTube běžně k poslechu a k vidění. A vlastně dneska, když to můžu říct takhle na rovinu, dneska jsme dostali první CDčka už, takže CDčka vlastně dnešním dnem už jsou na světě a pomalinku je začneme distribuovat. Problém je trošku s LPčky, které budou trošku později, ale boha v podstatě někdy začátkem října, v půlce října by už i LPčka měl být hotový, jak limitovanou edice, která vyšla pouze ve 14 kusech, tak i ostatní LPčka, které jsou čistě jenom černá.
0: No a v podstatě mě vlastně zajímá, jak to je, jakože, že jste zkušebnová kapela, jsem pochopil, ještě pořád, nebo nejste? Jak to máte?
2: Jsme zkušebnová kapela pořád ještě.
0: Že se jako potkáváte, a jak to jako vznikne, jestli řeknete, tyjo, tak teď už jako to nejsou jednotlivý písničky a už to asi bude fakt reska. Nebo jak to máte?
2: My to děláme plánovitě. Jo? My nejsme taková zkušebnová kapela, která by prostě celý 3-4 roky mezi jednotlivýma deskama vytvářela nějaký materiál, protože samozřejmě ta předešlá deska se musí odkoncertovat, odjezdit a není ani nějak jako moc nálada a energie dělat něco novýho a v okamžiku, kdy nastane ten správný čas, tak se teprve začne dělat ta tvorba a intenzivně se to dělá třeba rok a pak vlastně vznikne nová deska.
0: No a jak vypadá ten proces?
2: Proces vypadá tak, že hlavní nápady, jak textový, tak hudby dělá Poli a my to potom vlastně ve zkušebně se dotváří vlastně rytmika, dotváří se melodika, to dělá Tudy Klávesák, rytmiku děláme s Black Drumem a vlastně v té zkušebně každý z nás do toho dá nějaký svůj přínos a tak ta muzika vzniká.
0: A máš od Poliho třeba už noty, jak to má být jako rychlý, jestli halftime, nebo prostě jak to máš hrát, nebo si to jako vymýšlíš sám?
1: Spíš si to vymýšlím víceméně sám, ale on samozřejmě má nějaký prvotní nápad, který je takový opravdu jakoby hodně hrubej a já ho vlastně dotvářím a společně s Klímou vlastně dotváříme nějak tu rytmiku. Samozřejmě co se týče rychlosti, tam samozřejmě dochází mnoha dohadám, jestli hrát písničku rychleji, jestli nám sedí rychleji, jestli nám sedí pomaleji. Jo, je to opravdu všechno otázka nějakého pocitu. A vlastně takovej ten hlavní vlastně ten konečný názor, který my musíme všichni poslechnout, tak dělá náš producent. Protože my bychom nebyli už schopni se v podstatě domluvit, poté kdy vlastně Klíma tvrdil, že rok vznikají skoro 2 roky, bych řekl vždycky ty nové písničky a jakož už to pak slyší člověk postý a už neví, co je dobře, co špatně, tak producent vlastně by nám pomůže v tom konečné fázi té písničky, kdy on třeba i určí tu rychlost, určí nějaký další detaily.
0: No a kdo to tím pádem produkoval a kde jste to točili?
2: Produkoval to Klávesák skupiny Dar Gambale Robotom a samotnou tu desku jsme nahrávali ve studiu Shopa v Lipově u Staně Valáška, s kterým už máme takový jako nadstandardně kamarádský vztahy. Už víme, co on po nás chce, on ví, co my po něm chceme a je to takový jako jednoduchý.
0: A byl s váma teda producent ve studiu, vlastně dohlížel na to?
2: Byl s náma producent ve studiu, samozřejmě při těch náběrech těch jednotlivých nástrojů ne, ale až potom se vlastně byly natočeny celý, všechny ty party, tak se dělala nějaká předmíchačka a u toho byl.
0: A je to ten člověk, co řekne, tak dost, už je to hotový, abyste to furt jako nepředělávali?
1: No, on už to řekne vlastně před tím studiem. My jdeme do studia s tím, že nic se ve studiu nevymýšlí. My tam jdeme už 100% připravení. On je to drahý něco tam vymýšlet, takže se snažíme už tam přijít s tím, že já přesně vím notu po notě, co mám za bubnová, stejně tak Klíma, stejně tak Poli a tudy a tam se to v podstatě jenom nahraje, zkompletuje dohromady. Takže a my máme vlastně před produkci už ty písničky nějak tak nahraný od tudyho, jeho studiu, takže už zhruba víme, co máme hrát, co máme dělat a tam se dotváří vlastně konečný zvuk a nad tím samozřejmě producent taky do toho taky samozřejmě mluví.
0: Takže děláte nějaký demáče a ty si pak posíláte jakoby a takhle to funguje.
1: Přesně tak, no. každá nota se v podstatě několikrát obrátí, než se tam vůbec dá, opravdu se to hodně, hodně pitvá všechno.
0: Tak jo, já samozřejmě jsem měl na začátku, jak je daleko album, ale už mi ho kluci přinesli, mám ho tady, budeme si z něj hrát, vyberte nějakou písničku, co zazní na rádiu Hey Asa.

0: Ček plnou nádrž, tak sedej!
1: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněla kapela Insania z nového alba Neonoe. Říkám to dobře?
2: Ano,
1: jo, přesně. Jo, jo, dobře. Se mnou ve studiu, jak slyšíte, jsou dva hlasy. Je to bubeník Black Drum a basák Klima. A samozřejmě si povídáme o novém albu. No já to musím položit, když jsem si to připravil, tu otázku. Jo.
3: Polož to.
1: A uvidíme, co se dozvím. Ale co teda ten název vlastně jako znamená, Neonoe?
2: No tak především je to zvukomalebnej, takový i pěkně graficky vypadající nápis. My na některých předešlých albech máme tu pomlčku prostřed, transmystik, anarchy, virtu, rituál, jo, takže tady tato ta tradice se dodržuje. No a co to vlastně znamená, tak to ví jenom Poli, který s tím nápadem přišel.
1: Hele, a v čem se liší vlastně novinka třeba od posledního alba Grotesky?
3: V čem se liší? Nevím, no mně malinko připadá možná trošku rychlejší, trošku víc syrovější, neříkám punk, to asi ne přímo, ale jakoby syrovější ta muzika, jako ale vyloženě až tak velký rozdíl v tom samozřejmě není, ale řekl bych, že ani nechci říct, že bychom se vraceli ke nějakým kořenům, to určitě ne, ale je to, bych řekl, opravdu muzika syrová, rychlejší malinko, je to trochu jiný. Každý asi v tom najde, co svého chce, je to jedno.
1: No a Klima, jak to vnímáš ty?
2: Já to vnímám podobně. No, že vlastně my jsme vlastně už vytvořili nějaký model, kterým tu muziku děláme, jak skladatelsky, tak potom i technicky tím nahráváním a už to jenom tak jako vypilováváme.
1: Mm-hmm. Takže je syrovější ta deska.
3: Řekl bych, že ano.
2: Připadne nám, že ano.
1: Zároveň reklamy, které na mě skáčou nejenom ze sociálních sítích, ale i ze Sparku a kde všude, tak hlásí, že to bude větší dávka sarkazmu, tak je to sarkastičtější album, ano, jako Poliho texty, jako určitě. Jsou hustí, jo? Takhle to vnímáte.
2: Byly tam skladby, kdy jsme ho fakt jako museli trošku i brzdit, že už některý ty výrazy a ta ironie už byla i na náš kus trošku taková, zahrano, že ne každý by to musel pochopit, jako že to je legrace.
1: Jo, a teď mě zajímá důležitá věc. Je tam něco, co jste jako přitáhli vy a ne Poli? Jako třeba Tudy nebo vy?
2: Jako Tudy samozřejmě těma svýma nástrojema, klávesovýma, jako hodně rozvíjí ty melodické věci. Někdy i Poli mu něco obrací vlastně na celkové té melodii té skladby. No, takže tak, no.
1: Takže ne.
3: Jako v zásadě nějaké kostry jsme vždycky vycházeli, co ten Poli jakoby nám donesl. A
2: jako ono to není tak, jako že by přinesl celou tu skladbu hotovou. Jo? To jsou prostě nějaký nápady, které je potřeba pak jako trošku usměrnit a dát tomu nějaký řád.
3: Tudy má letos takovej, že se raz hlídl v Hammondkách, ve starých zvukách. Vždycky říkáme, udělej nějaký pěkný moderní zvuky a on nese Hammondky ze 70. let. Takže
2: a těch je tam teda,
3: těch je tam teda opravdu hodně. Těch jsme i hodně dali pryč a furt je to hodně. Teda jako. Ale myslím, že jsme s tím velice spokojeni a ty jeho zvuky opravdu jsou fakt opravdu fantastický a velice dobrý.
1: Mně přijde vlastně, že to, jak to popisujete, že fakt fungujete ještě jako postaru, jako fakt ta kapela, jo? Že prostě přinese se nějaký riff, nějaký nápad, nějaký text a vy to fakt jako dopracujete, uděláte, že dneska se spíš tak jako, je ta doba spíš jako streamovací, lidi se to mezi sebou jako posílají, moc nejsou v té zkušebně. Jak se na to díváte, na tuhle tu dobu vlastně toho streamingu a spíš takového toho posílání z těch skladeb a hraní přes internet?
2: Jako asi to možná má taky svoje výhody, že prostě nemusíš držet tu zkušebnu, jo, ale nám vyhovuje víc tento styl, ale i tak nám to prostě přijde pořád, že už je to takový jako lehce odosobněný, než jsme kdysi nahrávali a ty skladby dělali všichni dohromady i nahrávali dohromady. Jo, a pak je další zase způsob tvorby, co tady Black Drum na to narazil, že některé kapely ty skladby dodělávají až ve studiu. Jo, až tam hledají prostě něco, experimentují se zvukama až ve studiu. Proto mně toto připadne, to jak to děláme my, jakože dobrý posun, A vůbec si nedokážu představit, že bychom prostě si posílali něco přes internet a nedej bože ještě jako hráli přes internet, což taky si myslím, že funguje určitě. Jo?
1: Mě ještě zajímá, na základě čeho se rozhodujete, jakože tohle bude první single třeba.
3: To je fakt jako těžký, protože je to pocitová záležitost a každý tomu trošku cítíme jinak, každý k tomu přistupujeme jinak a máme, kolikrát se stalo i to, že jsme udělali písničku, která jsme si řekli, ano, tady ta z těch desíti je, tahleta jedna je nejlepší a ona nakonec se vyvrbí časem úplně jiná. Takže je to fakt těžký, je to subjektivní strašně a i třeba ty nové písničky, zhruba 15 lidem jsme to už pouštěli, všechny skladby a v podstatě každý řekl úplně jinou písničku, takže nezhodli se vlastně snad dva lidi na tom na jedné konkrétní písničce, že ano, tahle je dobrá.
2: No a samozřejmě pak do toho vstupuje i vydavatel, jo? Takže my ve čtyřech máme problém vybrat nějaký skladby a pak ještě do toho hodí vidle vydavatel, který si to taky poslechne a je jeden z těch 15, jak říkal tady Black Drum, který řekne něco úplně jiného a jak už tady bylo řečeno, prostě někdy to funguje, někdy to nefunguje, i to, že vlastně vyberem z těch 12 věcí třeba 4 koncertní a musíme časem jako trošku změnit, protože ta reakce není úplně taková, jakou bychom očekávali a je to samozřejmě celosvětově, všechny kapely to tak mají, prostě ten hit vypadne, někdy nevíš ani jak.
1: Je fakt, že si to vlastně řeknou lidi, že jo?
2: Tak, no.
1: I když dneska si to řekne Spotify a Apple Music.
2: Jako. No, jasný, no, ale my pořád ještě to, co hrajeme na koncertech, tak to dáváme hodně na to, co, jak na to lidi reagují.
3: Může se taky stát, že žádný hit nevypadne. Teda, jako.
1: Jo, může. Ale kdo vám to vydal vlastně? Kdo je vydavatel?
2: Smile Music.
1: A tam už jste nějakou dobu, mám pocit, ne?
2: Už jsme tam nějakou dobu.
3: Jsme tam od Grotesek, no, v podstatě, no. Grotesky byly první, no, před 5 lety, co vyšli u Smilu a toto je druhý počin.
1: A jste spokojený se Smilem?
3: Jsme, jako v rámci našeho českého rybníčku, je to úplně
2: a v rámci,
3: to nejlepší.
2: V rámci našeho undergroundu
3: co se nám
2: je
3: mohlo
2: to tak, jak to má být.
3: No, přesně tak.
1: Tak jo, co byl první single, že bychom si ho mohli zahrát?
2: První single byl
3: Cukra Beach, ale to už je dávno.
2: To už je dávno, to byly ještě dávno. Singly před deskou a teďka to byl Bude to boj, ale neboj.
3: Tak.
1: Ty jo, tak počkej, ještě než si to pustíme. Cukra Beach vlastně byl, no. Byl, já zapomněl, já jsem mířil na boj a neboj, ale...
3: My jsme Cukra Beach ale upravili, je tam, je poznat, že to je on, ale hodně jsme ho i rytmicky, i zvukově upravili. Nelíbil se nám nakonec tak, jak vyšel před tím rokem.
1: Dobře, tak navrhuji, že si dáme oboje.
3: Okay.

svět končí, kdo je ti drahej? Kdo je ti lepnej? Kdo si tě vymazal z přátel? Kdo tě proklel? Kdo je ti ukradenej?

0: Na rádiu Hey a na rádiu Sázava dozněla dvakrát Insania z nového alba Neo Noe. Ve studiu se mnou je basák Klíma a bubeník Black Drum, říkáte. Já jsem říkal Black Drum, že jo?
1: To je jedno.
0: Jo, tak nevadí. Slyšíš na oboje, Rostio?
1: Já slyším na oboje.
0: Fajn. Hele, pojďme k tomu, že teda CDčko je na světě, vinyl se nějak chystá. Tak budou nějaký křty a kdy, kde vás můžou lidi vidět?
2: Tak pokřtit desku už je taková skoro povinnost i v undergroundu. Budeme mít dva křty v Brně a v Praze. Ten první bude v Brně 23. ledna na Flédě, ten druhý bude 4. února v Akropoli tady v Praze.
0: Uh-huh. A kdo tam s váma zahraje?
1: Kapela Sputnik. Na obou dvou křestech jako hosté vystoupí Sputnik. Ještě chci jenom zdůraznit, že 4. února Praha Akropoli je to čtvrtek. Takže v pátek si vzít dovolený, všichni si musí, aby si to mohli vychutnat.
0: Tam se hraje do 10, ne?
2: Je to možný, ne?
0: Tak i kdo si nemůžete vzít dovolenou, tak určitě doražte do Akropole nebo potom do Brna. No a samozřejmě, vy jste rytmická sekce, tak si nemůžu odpustit otázku, jak vám dvěma se spolu hraje.
2: No hraje se nám dobře, tak nějak jsme si padli a... Naše dnešní muzika už je trošku jinačí, ale nám úplně nejlíp sedí rytmus pankáčský Prdla Pumpa, jako třeba ve Vraždě ve Staré hvězdárně, to prostě jako střihneme úplně nejlíp ze všeho.
0: Je to vtipný, protože já tady mám fakt jako otázku, co vám sedí nejvíc, jo, teďkon, jako v tom letom, jako v těch rytmických věcech. A máš to stejně teda?
1: Já to mám stejně. Klima hraje opravdu naprosto precizně v tom, že prostě to sedí s těma bubnama, já tam moc nevymýšlím, on moc nevymýšlí a sedí to na zadku a to nám vyhovuje ze všeho nejvíc.
0: No. Já jsem mimochodem teď chytil nějaký jam s Kersim z Valtary a s Markusem vlastně z Cradlefield. Mm-hmm. Jaký to bylo, jak se ti tam hrálo?
2: No, jako pro mě to bylo úplně zjevení, protože já samozřejmě Martuse všichni známe dlouhý let a dokonce jsme jednu dobu s jeho předešlou kapelou Happy Dead měli zkušebnu společnou. On teda potom šel do Anglie, do Cradlu a mým velkým snem bylo si s ním zahrát. A když vlastně tady tato akce vypadla, protože oni tady s Kercim točili nějakou muziku, zatím ani nevíme moc jakou, tak jsme se tam s Turim přihlásili do Faith No More na Midlife Crisis. No a hráli jsme prostě s Kercim, s Tudim, s Jirkou Hábem, který hrával v Rutech a taky v Cradlech. No a bylo to úplně skvělý. Celý ten večer prostě byl fantastický, protože tam se hrálo snad 15, skoro až 20 skladeb. Martus to měl perfektně připravený a střídali se tam muzikanti a fakt to bylo úplně skvělý.
0: Mm-hmm. Jaký to bylo si zahrát jako s jiným bubeníkem zase?
2: No tak s Martusem jako fakt asi nemám problém. takže to je prostě skvělý bubeník, skvělý muzikant a bylo to úplně výborný.
0: Teďkon zpátky zase k Insani. Vy jste na scéně poměrně dlouho, jo, a já vlastně se musím přiznat, že nevím, kdo z vás dvou je tam jako od začátku, je tam někdo z vás dvou od začátku?
1: Od začátku je tam Poli.
0: Je tam jenom Poli, že jo?
2: No, taková ta
0: a kdy jste naskočili teda?
1: Já jsem naskočil 92.
0: Jenom
1: jsem...
0: je to od roku 87 plus
1: 83. rok to bude 40 let. No.
2: Ona vlastně byla Insani a nějakou dobu, pak vlastně dostali zákaz, tak to byl Skimet a pak vlastně v té nové Insani už byl Black Drum jako hlavní první bubeník a basisti se tam vystřídali dva, já jsem vlastně v té nové éře třetí a jsem tam od roku 96.
0: Hezky, takže už máte jako taky dost naježdí. No, jako no,
2: já jsem si říkal, že 20. září bylo něco důležitého a teď mě to vlastně došlo, že 20. září já jsem 96 jsem hrál Insani první koncert.
0: Hezky.
2: Teď mě to úplně docvaklo, takže před třema dnama jsem měl 30, mám 30 let Insani.
0: Hezky. Mm. Mimochodem na tu 40 chystáte něco? Na ten příští rok?
1: No, my se o tom nebavíme.
2: No, jako vymýšlíme, jako co s tím, jestli to prostě nějak jako udělat nebo neudělat, jo, protože takový vzor, jako třeba měla Vltava teďka 100 let, to je super, to už jako nemůžem zopakovat, ale jako víme o tom, že to jako nastane, ale moc to zatím ještě neřešíme.
1: No, my teď důležitý je s tou novou
2: deskou. A je klidně možný, že to ani řešit nebudeme.
1: Uvidíme.
0: Jo, to říkali tato boys, že bychom to třeba i neslavili.
1: No, tak oslavíme to tím, že to slavit nebudeme.
0: Ale nakonec slavili, tak předpokládám, že taky. Nicméně, pojďme se ještě zopakovat ty křty, kdy budou, a pak si dáme něco z nový desky, tak pojďte ještě pozvat.
1: Takže 23. ledna 2027 Brno Fléda a 4. února, což je čtvrtek, Praha Akropole, opět 2027.
0: Tak a necháme Klimu vybrat nějakou muziku.
2: Já si myslím, že dáme dvojku, tu kytáru jsem spálil kvůli tobě.

0: Rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněla kapela Insania, se mnou ve studiu je bubeník Black Drum a basák Klíma. No a pojďme teďkon se podívat na vaše videoklipy, protože mám pocit, že ten vizuál rituál je pro vás nějak jako důležitý, asi i v dnešní době je to nějak důležitý, jako nemít jenom single a mít k tomu videoklip. Tak jak to vlastně vzniká? Na základě čeho se rozhodnete, třeba že zrovna tohleto jako bude videoklip a koho oslovujete a tak, a jestli třeba teďkon něco chystáte, nějaký nový klip k té desce?
1: No, samozřejmě nejjednodušší cestou je udělat lyric video, kde se prostě udělají nějaký obrázky, dá se tam text a muzika, ale už nám to přijde takový, jakože trošku ty fanoušky jako na ně kašlem. Takže Poli vymyslel, že se natočí nějaký klipy punkový ze zkušebny. Zrealizovali jsme takhle jeden, a to na skladbu Bude to boj, ale neboj. To jsme točili celý ve zkušebně, nějaký prostřihy. Stříhal jsem to já v práci na počítači. Druhý klip byl ke skladbě Kříž a kamení. Ten pro nás dělal Michi, který už pro nás několik klipů dělal, ale ten tam právě použil AIčko. Jsou to pěkný obrázky, ale není to úplně takový jako ono. Jo? Spíš to připomíná to lyric video. Pak jsme točili další klip a ten byl na skladbu Ironie. Hlavní nápad zase vyšel od Poliho, a to takový, že vlastně chodíme v areálu fabriky, kde máme zkušebnu, do toho jsou nějaký srandovní prostřihy, takže taky punkový video. No a ten vrchol, to je naší videotvorby tady k té desce Neonové, právě že je klip ke skladbě Tu kytáru jsem spálil kvůli tobě, a natočil ho Olas, který má vlastně na svědomí klip k Jedeme peklo a k placatýmu světu.
0: Takže velký vizuál zase.
1: Velký vizuál. On se vlastně rozjel do takové zajímavé polohy. Ten klip je hodně podobný vlastně tomu krátkému filmu, který točil o tom k Cířovým kancionálu. Jsou tam takové jako i podobné postavy. No a je to takový jako mystický.
2: Je to vtipný hlavně.
0: Mimochodem, když už jsme u klipů, tak samozřejmě nějaký váš fanoušek si vás přál na Evropě 2. Mm-hmm. To tady můžu říct na rádiu, hej. A Leoš Mareš vám zviditelnil právě Placatý svět.
1: Ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Co to udělalo? Udělalo to něco?
2: Jo, jako volali lidi, kteří tvrdí, že Evropa 2 je sračka, že to neposlouchají, tak ti volali, že to slyšeli. Takže to nás utvělo v tom, že měli pravdu. A takže to opravdu jako mělo to ohlas, až mě to samotného překvapilo, že sám Evropu 2 ani nevím, kde se to ladí, takže fakt lidi to opravdu poslouchají, a byl to kladný hlavně ohlas, že konečně tam slyšeli něco, co je třeba zajímalo a co se jim líbilo.
0: Já jsem to snad pak chytil někde na YouTube nebo někde, jako, že ten Leoš tam právě říká, tyjo, takovýhle klip kapela, kterou vůbec neznám, prostě. Zvedlo to nějak sledovanost toho klipu?
2: To těžko říct, možná si, ano, ale těžko,
1: to se říct. Těžko hodnotí, no, ale no. Tak aspoň Leoš uslyšel nějakou pořádnou muziku. Že?
0: Pojďme se ještě podívat na váš merch. Chystáte nějaký nový merch k novému albu?
2: Tak samozřejmě trička, to je takový základ. Kromě samozřejmě LPčko, klasický černý plus 111 kusů limitovaných LPček. LPčka jsou v barvě růžové a ty už jsou teda vyprodaný, předprodej v podstatě, ty šly předprodej přes nás e-shop, kde během 3 týdnů se vyprodali, takže ty už teda nebudou. A trička klasický.
1: Budeme mít kazetu.
2: Kazety budou.
1: MC kazeta vlastně bude růžová s bílým potiskem, přímo ten nosič.
2: Taky 100 kusů pouze jako limitovaný.
1: A náš merch boy podnikavec Petr vymýšlí už spoustu nějakých dalších věcí, které zatím ale neřešíme, protože teď vlastně se dokončila ta fáze vydání těch nosičů. a pak začneme vymýšlet nějaké další věci.
0: Ale co máte nebo jste měli nejpodivnějšího nebo takového ne úplně běžného v merči?
2: No tak vymýšleli se věci, které se pak nedotáhly do konce, no, byly až přehnaný.
1: Můžu říct, že byly oproti klasickým nosičům a oblečením byly grafické listy z Kacířevýho kancionálu, nějaký plagáty.
2: Jo, reprodukce.
1: To bylo takový zvláštní, ale to se jako docela po koncertech špatně vozí, ale nějaký jako úletoviny typu voňavka, nářadí na snowboard a takové věci, tak to jsme zatím jako neměli.
0: A neměli jste pivo taky?
2: Pivo ano, pivo, tak pivo už mi připadá takový trošku běžný.
0: Běžný, jasně, mají Hero Med, tak ho mají Insania, že?
2: Insania pivo bude zase, samozřejmě i s novou, s novou, novou
1: s etiketou podle nové grafiky.
2: Podle nové grafiky,
1: jo, protože vlastně náš merchboy vlastní pivovar, takže tam se to tak jako nabízí, ale jako nějaký spodní prádlo a takový blbosti. Jako
0: jasně, ale když dostanu toho piva, tak vlastně to bylo až u Grotesek, je to tak? Že předtím jste ho neměli nebo
1: nebylo,
0: měli?
1: Nebylo, bylo
2: k Kacířevu kancionálu.
1: K Kacířevu kancionálu.
2: A to byl jiný pivovar.
1: To byl jiný pivovar.
0: Aha, no. Takže už bude jako sběratelská edice vlastně.
2: Jo, jo, v podstatě.
1: No, jako pravda těch z Duck and Dogu, těch piv bylo, jako vím minimálně o dvou, jedno bylo andělský, 2023 to mělo etiketu s andělem a pak vlastně je růžovo-bílý s čárovým kódem IPA 13. Jedeme peklo bylo taky, takže už tři. Jako
0: jo, to jste měli v Akropoli, jsme tam hráli s váma vlastně ano, s projektem ano, 13.
1: Ano. No tak pak máme ještě další od té doby, klasický čárový kód, jako růžovo-bílo-černý, no a teď se určitě bude připravovat další k Neonové.
0: Takže pro všechny milovníky piva sledujte merch prostě kapely Insania. Dají se koupit i ty starý piva nebo nedají?
2: Ty Insania klasický ano.
1: Ty poslední ano, ale ty starý určitě ne. Protože...
0: Tak jednak trvanlivost?
1: No ale samozřejmě, tak ona ta receptura se dá jakoby obnovit, i ta grafika se dá obnovit, ale
0: Ale je to prostě rarita. Tak.
1: Ale je potřeba jako to tlačit dopředu spíš než dozadu.
0: No. OK, pojďme zase něco hrát.
2: Co vybereme?
1: Já bych možná dal Hry s ohněm pětku.
2: Jo,
1: to je taková sypačka, to mohlo být dobrý.
0: Tak jo, jdeme na
2: taková
0: to.
2: Taková prdla pumpa.

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava se pomalinku chýlí ke konci povídání se zástupci kapely Insania. Je tady se mnou basák Klíma a bubeník Black Drum. A teď jsem to změnil, že jo? Z Black Druma na Black Druma.
1: Změna je život, já jsem si v pohodě.
0: Hele, vy jste jako velmi koncertní kapela. To znamená, já co sleduju jenom vaš třeba jako Facebook, tak vidím, že furt někde hrajete, jo. Tak předpokládám, že nemáte jenom tyhle ty dva koncerty v tom Brně a v té Praze. Samozřejmě jsou to křty, takže je to nějaký velký. Tak jak to máte? Kolik toho teď máte do konce roku?
1: Do konce roku chystáme 9 koncertů, v podstatě už s novou deskou Neonele. 9. října začínáme v Olomouci, na druhý den 10. října jsme v Českých Budějovicích. A pak zhruba za 14 dní tam, myslím, Valašský Meziříčí a prostě těch koncertů je celkem 9, je tam hodně Morava, ale jsou tam i Čechy, je tam, myslím, Děčín, Jablonec, takže i dál budeme hrát než jenom v okolí Brna. Takže si myslím, že by bylo fajn, kdybyste všichni přišli.
0: Na základě čeho vybíráte novinky do setlistu?
1: To je těžký. Na základě právě nějakého pocitu, co by se mělo zrovna hrát. Máme vybrané 4 nové, který bychom chtěli už teďka vlastně od toho 9. října v Olomouci začít hrát, ale je klidně možné, že v říjen listopad to zkusíme a na křti samozřejmě asi těch písíček bude víc, ale je klidně možné, že z těch 4 třeba necháme jenom 3 nebo jenom 2 a vyměníme je za jiné nové. To se prostě uvidí, jak to půjde na těch koncertech, jaký budou hlasy.
2: No a nejhorší boj samozřejmě je to, co místo těch 4 je z toho stávajícího playlistu potřeba vyhodit. To je mnohem horší, než vybrat ty 4 nový.
0: No, na druhou stranu si toho musíte pamatovat strašně moc, jo.
1: No, tak jako, tak my z těch 11 alb, kde já nevím, kolik 120 písniček nehrajeme všecky.
0: No, jasně, jasně.
2: No, v tom je samozřejmě legendární kapela Brutus, která je schopná hrát asi 6 hodin v tahu všechno, co mají, to mi fakt jako nedokáže.
0: Zase mě to připomíná, zase Mňágu a Žďorp, který já mám hrozně rád, tak ty jsem se jich ptal na základě, čeho dělají ten playlist a oni řekli, no my zahrajeme vždycky celou tu desku, když je nová deska.
2: Jasně, to je řešení.
1: To obdivuju.
2: A nebo se to dá dělat tak, jak to dělali Buty. Měli takovej ten jukebox a lidi si na papírek pod pódiem psali, co chtějí zahrát a oni fakt zahráli všechno.
0: A v jakém stylu ještě?
2: A v jakém stylu, máš pravdu, ano, malinkého ptáčka v rockovém stylu si pamatuju. Ale to mi nedokážem.
0: Dobře, kde vás lidi najdou, kdyby se chtěli mrknout, jaký máte koncerty, jaký máte merch, jste aktivní na sítích, máte nějaký stránky, pozvěte nás.
2: Tak máme webovky www.insania.cz, kde vlastně je vypsaný celý to turné, je tam i e-shop, jsou tam všechny možné informace o současném dění, no a potom klasika, Facebook a Instagram, který řeší Poli a tam je to až zaspemo.
0: Já si myslím, že dneska se musí spamovat, protože jinak nejste vidět, takže to prostě je. Jako. Díky moc, že jste přišli na rádio Hej a Sázavu.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme.
0: No a písničku na závěr vyberte opět od vás novýho alba Neonoe.
2: Tak dáme Jakobíny.
1: Jo.
2: Tak osmička jako Jakobíny.
0: A od mikrofonu se loučí a za týden těší naslyšenou Matěj Lipský.

0: time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Posloucháte Radio Hey, ale také Radio Color. A ve studiu mám tady vzácného hosta Václava Lásku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A možná by bylo nejlepší, kdybyste se představil a pak řekneme, o čem se budeme povídat. Já jsem si díval na vaše kurikulum, víte, čím vším jste byl, co vás nejvíc bavilo a čím jste dnes?
2: Tak prošel jsem toho hodně, já jsem po dokončení gymnázia v roce 92 nastoupil rovnou k policii České republiky, kde jsem pracoval 11 let, dostal jsem se od podchůzkáře až na post republikového vyšetřovatele. Mý největší kauzy, s kterými jsem končil, bylo vyšetřování krachu investiční a poštovní banky a vytunelování harvardských fondů Viktora Koženýho. Když jsem od policie odešel, dělal jsem asi rok novináře, zkoušel jsem třeba i roli soukromého detektiva, ale zaparkoval jsem v advokaci, od roku 2010 jsem advokát, vedle toho jsem jako hobby, to znamená neplacenou funkci, 6 let vedl správní radu Transparency International, tehdejší největší protikorupční organizace, a od roku 2014 jsem senátorem pro Prahu 5 a 13.
1: Tak vidíte, já jsem na Praze 5 se vlastně narodil a vyrůstal a chodil jsem na Zatlanku na gymnázium a jak jsem vás tak poslouchal, tak my jsme kdysi s Hankou Marvanovou, kterou si znáte, plánovali, že bychom mohli udělat pořád, vy jste říkal sami zajímavý témata, který by se jmenoval například Spravedlnost po Česku. Nějaké kauzy, které vlastně buď to vůbec neskončily nebo nechtějí skončit, a jestli by vás takový pořád třeba u nás zajímalo rádio.
2: Tak určitě by to byl pořád zajímavý, akorát se trošku obávám, že by to byl pořád smutný, protože s tou spravedlností v České republice to není úplně asi tak, jak bychom si přáli. Takže by to bylo asi povídání o hodně smutných kauzách. No. To, určitě by to bylo poslouchané, ale byl by takový ten pořad, který by lidem přinášel spíš depresi než pohodu.
1: A my jsme pohodové rádio, my hrajeme dobrou muziku, věřím, že Radio Hey i Radio Color, což je naše sesterská stanice, že posloucháte. A už jsme téměř celoplošná stanice a já bych se možná teda zeptal, když už jde o tu Prahu, protože máme posluchače také v Praze, pochopitelně. V Praze vysíláme od roku 2016, takže to je přesně, teďko budeme mít desetileté výročí. Jak to vlastně v Praze je, protože třeba každého Pražáka, jestli můžu takhle rovnou začít, určitě zajímá doprava. Jestli je nějaká šance, jaký vy na to máte názor, a jestli je nějaká šance s dopravou v Praze něco udělat, protože já jak to tak sleduju, tak v podstatě je to čím dál tím horší, jestli se nemýlím.
2: Praha je velmi složité téma, ale dají se tam udělat dobré věci. Většinou je to běh na dlouhou trať, ale musíte s nima začít. První, co asi Pražáky hodně trápí, jsou nekoordinované opravy, kdy se rozkopou ulice, aniž by byla zřejmá nějaká rozumná kapacitní objízdná trasa. Potom velkým zlozvykem je, že se rozkope ulice a pak tam 4 týdny visí cedule technologická přestávka a neděje se tam nic, což jako nás, budu mluvit i za sebe, protože jsem taky Pražák, strašně irituje. A pak jsou tu větší témata typu, že v Praze je zhruba asi o 20% víc aut, než ta Praha technicky je schopná pojmout. A ty řešení nejsou dál rozšiřovat ulice, třeba v centru Prahy je to úplně nesmysl. Ty řešení se skrývají v tom dostat aspoň část lidí z aut do MHD, protože Praha má velmi kvalitní MHD, co do nějakého komfortu, i když samozřejmě chápu, že kdo si teď v těch horkách, co byly ve 40 stupních, musel projet tramvají bez klimatizace, tak nebude úplně sdílet můj názor a tam mu tedy přitakám, že tam ty jako, řekněme, rezervy ještě jsou, ale jinak je pražská MHD hodně kvalitní, i co se týče do třeba frekvencí, v kterých jezdí jednotlivé linky, kam se s ní všude dostanete. A přesto tedy pro některé Pražáky je stále prostě, když jedou do centra, do divadla, tak řešení číslo jedna vzít si auto a dojet tam autem. A to není úplně pro Prahu zdravý. Prostě ve chvíli, kdy je tam víc aut, než se tam vejde, tak musíte tyhle ty lidi nějakým způsobem motivovat, aby tyhle ty cesty dělali MHDčkem. A ty motivace jsou, jak řekněme, pozitivní, negativní. Ta pozitivní je v tom, že já bych nechtěl zdražovat MHD, přestože si uvědomuji, že MHD je kvalitní a lítačka je relativně levná, tak ale máme nějaký cíl politický dostat lidi z aut do MHD, tak jim přesně nebudu to MHD zdražovat. A druhá věc je potom podívat se na třeba parkování v centru pro nerezidenty, kde si myslím, že je prostor pro výrazné zdražení, pokud někdo opravdu má potřebu si do centra dojet autem a zaparkovat tam, tak nech si to také jako řádně zaplatí. K diskuzi je samozřejmě i zavedení mýta pro vjezd do historických částí Prahy.
1: Dobře, povídáme si v rádiu, povídáme si v rockovém rádiu a já se zeptám, jakou vy posloucháte třeba muziku. Teď bychom si mohli pustit nějaký song a jaká je vaše oblíbená hudba?
2: To záleží na tom, co potřebuju od té muziky. Když jezdím autem a jsem unavený a potřebuju probrat, tak si pouštím Kabáty, to se přiznám.
1: Kabáty určitě máme v playlistu.
2: Moje přítelkyně to nerada slyší, ona má ráda trošku jinou muziku, ale tak, protože se jmenuje Barbora, tak bychom ji třeba mohli pustit Divou páru.
1: Pustíme Divou páru, posloucháte Rádio Hej a ve studiu je Václav Láska.

0: Radio Hey.
1: Perfektná muzika.
2: Posloucháte Rádio Hej a my jsme zpátky ve studiu a jsem tady spolu s Václavem Láskou a povídáme si o tom, co by on jako kandidát do zastupitelstva hlavního města Prahy, což zajímá pochopitelně naše posluchače také, co by se dalo v Praze změnit, a to nejenom co se týče dopravy, o které jsme se bavili, ale i dalších věcí, například co se týče koncertů a hudby v Praze. Například v Bráníku, to je kousek od studia našeho rádia, jsou ledárny, kde se konaly koncerty, bylo to takové hezké prostředí a aktuálně, myslím, že je to v loni nebo předloni, kdy toto místo přišlo o jakýsi status, kde se ty koncerty mohou konat. Víte o tom něco nebo je nějaká šance, co by se dalo dělat pro lidi, pro koncerty?
3: Přiznám se, že zrovna tuto konkrétní kauzu neznám. Pokud jde o koncerty a o muziku, tak Praha má spoustu zajímavých míst, který mají svůj genius loci, kde se dají dělat různé koncerty od rockových až po vážnou hudbu. Ale je pravda, že jí chybí moderní koncertní hala. Proto se teď hodně diskutuje v přípravách takzvaná Vltavská filharmonie, kterou by si umělci i posluchači zasloužili. Na druhou stranu je stížena problémy, které jsou typické pro Prahu. Jak někam stavíte něco za hodně peněz, tak to vždycky přiláká různé šíbry, který se na tom snaží přiživit, snaží se tam někteří politici poslat malou domů, vznikají velmi předražené stavby a i taková věc, taková, jak ho řekněme, ušlechtilá věc, jako Vltavská filharmonie, spíše směřuje k tomu, že se na ní přiživí různí hoštapeři a političtí podnikatele, než primárně, aby se vybudovalo něco krásného pro Pražany.
2: Tak a máte na to nějaké páky, pokud teda se dostanete do magistrátu a jakým způsobem teda, nebo nějaký priority, co v té Praze zlepšit? Já bych možná ještě připomněl, jak jsme se bavili o dopravě, cyklostezky konkrétně tady, my jsme v Modřanech a když já jezdím do centra, tak tam jsou dvě cyklostezky historicky, jedna je podél Vltavy, druhá vede po chodníku, nicméně byla vytvořena třetí, která zúžila dva jízdní pruhy na jeden a teďko jsou tam vlastně tři cyklostezky vedle sebe. Co s tím?
3: Já než se dostanu k těm cyklostezkám, tak možná zareaguju na tu první část vaší otázky, co vlastně co s tím, že se třeba předražují projekty a že se vychází vstříc podnikatelům a ne zájmům Prahy, protože to je jeden jako z hlavních motivů, který mě vede k tomu, že se snažím se svým týmem dostat na pražský magistrát, protože Praha trpí tím, že Prahu de facto neřídí politici, ale řídí pár mocných podnikatelů, kteří ty politiky ovládají a veškeré fungování Prahy, zejména třeba při městských firmách, při výstavbě a tak dále, neslouží primárně zájmům občanů Prahy, ale zájmům pár vyvolených mocných, kteří si tam dělají biznis, leckdy řekněme nespravedlivý biznis, dělají se zbytečné zakázky, předražené zakázky a v první řadě prostě pražští politici myslí na zájmy těchto podnikatelů, nikoli na zájmy Pražanů. Je to tak, že prostě tito podnikatelé vlastně potom jim zase dávají nějakou podporu, ať už legální, nelegální, ale i v případě té legální je to vlastně nastaveno tak, že bez toho, abyste těm politikům nešli na ruku, tak vlastně si neudržíte svůj post. Takže vlastně spousta politiků pražských zavírá před těma nepravostma oči, jenom proto, aby měli ten svůj post a měli ten svůj plat, což je vlastně strašně smutný. A já mám ve svých genech tím, že jsem byl policista, že jsem dělal a dělám advokaci, kdy často zastupuji poškozené, že jsem pracoval pro protikorupční organizaci, tak mám ve svých genech proti těmhletěm vazbám bojovat a rozbíjet je. Už jsem dokázal, že to umím. V roce 2012 jsem jako advokát působil v dopravním podniku a za 3 měsíce jsme tam rozkryli různé klientelistické vazby a podvody, které se tam budovaly leta. Pozastavili jsme je. Bohužel všechny tyto věci se vrací zpátky do hry a já bych teď chtěl z pozice zastupitele s týmem, který mám připravený, tyhle ty klientelistické vazby a nehospodárnost a podvody rozkrýt, rozbít, zničit, aby prostě Praha začala fungovat pro Pražany. Protože když se podíváte na ty jednotlivé recepty, na výstavbu, na dopravu, na školství, tak všichni, co kandidují do Prahy nebo do pražského zastupitelstva, tak je mají docela podobné, ale problém je v tom, že až se tam dostanou, tak je nebudou plnit ve prospěch občanů, ale budou prioritizovat a upřednostňovat zájmy právě těch podnikatelů. A to já neudělám. Já prostě vrátím Prahu Pražanům a všechny tyhle ty penězovody různé mezi politickými stranami a mocnými podnikateli přetnu, překopu a vyčistím magistrát tak, aby mohl fungovat opravdu pro Prahu.
2: Tak, moc hezky se to poslouchá, pustíme si další písničku. Sáhneme opět do českých luhů a hájů, nějaký typ českou nebo zahraniční?
3: Tak já mám jednu strašně oblíbenou písničku, která se možná hodí i k tomuhle tématu, o kterém jsme se bavili, a to je od Petra Muka Láska tě spoutá.

0: Radio Hey.
1: To je fajn.
2: Jsme zpátky zpět ve studiu, vy posloucháte Rádio Hej a je tady Václav Láska a my si povídáme o Praze, jak by se dal zlepšit život v Praze, doprava, muzika, všecko a pochopitelně život v Praze je také bydlení. Máte nějaký recept, jak by se dalo v této době a jakým způsobem zlepšit bydlení v Praze?
3: Mám a ten recept není tak složitý. Dneska Praha funguje tak, že všechny své pozemky prodává developerům a ty na nich realizují svoji výstavbu. Developerská výstavba ze svého principu je ta nejdražší výstavba, která je, protože se do ní promítne cena toho pozemku, vysoké marže, které developeři mají. Tohle to je třeba zastavit. Je třeba, aby té developerské výstavbě byla vybudovaná konkurence a na to existuje relativně jednoduchý recept, který už je osvědčený v historii Česka i Československa a to je družstevní výstavba. Družstevní výstavba má tu výhodu, že je o 20 až 30% levnější než ta developerská. Vysvětlím proč. Jednak pro tuto výstavbu musí dát k dispozici pozemky město, pronajmout je třeba na 100 let, to znamená, že hned ta pořizovací cena pozemku, která leždy tvoří až třetinu ceny bytu, tak se vám tam nezapočítá, klesne. Družstva vlastně staví pro sebe, takže ta marže na tu výstavbu tam není zdaleka tak vysoká, jako mají developeři, když staví pro sebe a rovnou prodávají, družstvo staví pro své družstevníky, takže ta marže je tam opravdu nízká. A za třetí, družstvo schání peníze na celý ten projekt výstavby, takže ho schání lépe a levněji, než každý jednotlivec na ten svůj byt. Takže si logicky musíte položit otázku, proč Praha nepodporuje něco, co by jí přineslo stovky, možná tisíce bytů o 20-30% levnější, než je současná cena. A ta odpověď se zase skrývá v tom, co jsem naznačil už v předchozí odpovědi, to znamená, že Prahu neřídí politici, ale podnikatelé, v daném případě ty největší developeři, a ty prostě nechtějí podporovat družstevní výstavbu, protože by tak přišli o pozemky, na kterých by mohli v budoucnu realizovat oni svoji vlastní developerskou výstavbu. Takže pro tu svoji, omlouvám se za to slovo, nenažranost, kdy chtějí každý volný stavební pozemek pro svoji drahou developerskou výstavbu, tlačí na podnikatele, na které jsou navázané, aby neumožňovali a nepodporovali projekty družstevní výstavby, protože oni by tam přišli o ten svůj výdělek. Takže zase jako jednoduchá odpověď, i s bydlením v Praze pomůže to, když se přesekají tyto vazby, klientelistické vazby mezi těmi pár největšími developery a pražskými politiky a pražští politici začnou podporovat projekty, které jsou výhodné pro Pražany, protože získají levnější bydlení, ale méně výhodné pro developery, protože developeri na nich nemůžou uplatnit tak velkou marži jako na svých vlastních projektech.
2: Tak, to se moc hezky poslouchá a já se zeptám možná, jestli máte nějakou vizi, jak toho lze dosáhnout, protože vy určitě budete muset spolupracovat, vytvořit na magistrátu nějakou smysluplnou koalici. Já na to čekám, řekněme, kolik 10 nebo více let, kdy budu mít pocit, že na pražském magistrátu je něco rozumného. Máte vizi, že by se podařilo udělat koalici s nějakými ostatními stranami, kteří se chystají, my pochopitelně oslovíme taky podobnými dotazy, aby vznikla natolik silná koalice, která by tyto zajímavé a určitě pro občany Prahy dobré věci prosadila?
3: No, tu vizi samozřejmě mám, až se s naší kandidátkou Sen pro Prahu dostaneme na magistrát, tak teoreticky by po nás měli takzvaně hrábnout všechny strany, protože všechny strany říkají, že chtějí bojovat s korupcí. A přece by pro ně muselo být úplným požehnáním, že by v týmu měli někoho jako Václava Lásku, který celý život prokazuje, že bojovat s korupcí umí, že umí prostě tý chobotnici utnout chapadla. Ale to je teorie, nejsem si jist, jestli se tak úplně stane, ale co je důležité, i když se tak nestane, i když skončíme v opozici, tak já umím ty své plány realizovat i z té opozice. My máme připravený tým, já mu pracovně říkám pavučina, ve kterém je advokát, detektiv, auditor, analytik, má podobné složení, jako když jsem odhaloval podvody v dopravním podniku. A tenhle ten tým já pustím do akce a do jeho čela si stoupnu já s Hankou Marvanovou, s kterou jsem na tom domluvený a spustíme jeho práci klidně i z opozičních lavic. Nemáme s tím problém. Takže já jsem připraven realizovat to, co slíbím a za 4 roky složit účty, ať už se mi podaří dostat do nějaké koalice, tak ať budu v opozici. Ano, z té opozice to bude těžší, pomalejší, ale jde to realizovat. Takže já se vůbec nebojím toho a nejsem závislý na tom, jestli mě nějaká velká strana přizve do koalice. Když nepřizve, je to její chyba, její problém. A možná se ukáže, že ty své hlášky o tom, jak chtějí bojovat s korupcí, nemyslí tak vážně. Ale umím to realizovat i z té opozice a vůbec se nebojím, že nedokážu své sliby splnit i z opozičních lavic.
2: Dobře, tak posloucháte Rádio Hej a Václava Lásku a Mirek si s ním tady, to jsem já, povídá ve studiu. A já bych dal teďko třetí song a pak bychom si řekli nějaký pozdrav nebo nějakou vizi na závěr našeho rozhovoru. Takže dáme třetí českou, co myslíte?
3: Tak jestli můžem úplně tu moji nejhezčí písničku o lásce, co je, a to je Láska prý.
2: Láska prý?
3: Od Karla Černocha a Petra Dvorského máte liv v repertoáru.
2: Tak pokusíme se najít a dáme to tam.
0: Láska prý je jako okno otevřené do kořán a tak láká mě ten výhled jako

0: Radio Hey.
1: To je fajn.
2: Jsme zpátky ve studiu, nakonec jsem ten song našel, co jste vlastně všichni slyšeli, a to znamená, že tady máme poslední vstup rozhovoru s Václavem Láskou. A co byste možná vzkázal našim posluchačům, pochopitelně občanům Prahy, nejenom teda posluchačům našeho rádia, ale všem, co si myslíte, že by bylo prýma, kdyby se stalo, a co byste pro to udělal, nějaký ten poslední výkřik do rádia?
3: Poslední výkřik do rádia, no, poslal bych vzkaz, pokud chcete, aby Praha a pražští politici zase začali sloužit svým obyvatelům a ne pár vyvoleným podnikatelům, tak prostě do toho trošku zatuchlýho rybníčku magistrátu puste dravou štiku. Sen pro Prahu s Václavem Láskou, máme volební číslo 24.
2: A hlavně přijďte k volbám.
3: Přesně tak.
2: Neudělejte to jako pan prezident.

tak já podotýkám, že jsme s podobnými dotazy oslovili i ostatní kandidáty, abychom zachovali rovnost. Nicméně bylo to na poslední chvíli a k dní vydání tohoto rozhovoru se nám nikdo neozval, takže pokud budete i vy mít nějaký zájem nebo dotaz, určitě se můžete obrátit na naše rádio. A my vaše dotazy rádi postoupíme dál a určitě se k ním dostaneme.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Mám tady pro vás jednu věc, to znamená dneska zkrácený kalendář a taktéž mimo jiné odebírák večera. Ten si dáme, bude to Metallica, Enter Sandman a já za chvíli se...

Tak to bychom měli Metalliku. A dá se říct, že už spojení funguje, trošku tady byl zádrhel. A podíváme se, já si myslím, že za chvíli začneme, je něco před málo osmou, já říkám, že jsem se řešil nějaký problémy s hardwarem a softwarem, takže jsme se trochu zdrželi. Já si myslím, že se kalendář už je víceméně irelevantní, takže já ho asi dneska pro dnešek výjimečně vypustím. Dáme si Van Halen a já začnu připravovat vaše přání, který mi tady přicházejí, a dáme se do pravidelný středeční rok o Honzou Kulíkem. Navíc trošku jsme zmatečně začali, počátek měl návštěvu ve studiu a řešili jsme nějakou technickou naléhavou záležitost, ale teď už je to v pohodě, takže

Tak, přátelé, dáme White Snack krátký, za chvíli mám pro vás pozvánku, dneska říkám teda kalendář, vypustíme a pak se dáme do těch vašich přáních.

Tak přátelé, jen telegraficky, než nám padne osmička, pozvu vás na koncert Nazdárků a je to v pondělí 12. října od 20 hodin v čítárně Unijazzu, je to v Praze, Husická 22, Praha 3. Začne to v 8 hodin večer, takže kdo máte rádi Nazdárky, můžete se v Lašimští, se za nima mohou vypravit do Prahy. A Pražci můžou jít na Žižkov si je poslechnout, protože je to fakt dobrá kapela. Ukázka, asi si dáme, co si dáme? Dáme si Černou vodu.

0: Tak to byla Černá voda, kapela Nazdar, si můžete slyšet v Praze v Čítárně Unijazzu 12. října večer ve 20 hodin.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Tak, milí posluchači, kdo je dneska první ve velkým středečním závodě? Hej, Radio Hej Tour, to je prestižní cyklistický závod. A vidím, Vaška dneska si to řídí do cíle zcela neohrožně, dokonce s velkým odstupem. Za ním dálce vidím Vladěnku, ale Vaškovi už vítězství nikdo dneska nevezme. A co nám přiváží? Kapelu Traktor a Kameny.
3: The white zone is for immediate loading. La zona blanca.

Tak to bychom měli kameny, kameny společně tedy s kapelou Traktor. A já mám tady Vladěnku. Vladěnka píše pro našeho skvělého manžela. A zkazujeme, že tě máme moc rádi společně s děvčaty, tedy s dcerkama, a posílají Manowar, Warriors of the World.

Tak, to bychom měli... To bychom měli Manour a je tady, kdo je tady? Je tady Libor Měchovický a Libor Měchovický povídá, Jeníčku, nemáš Justýnu tam náhodou? No tak nemožná hned zázraky do 3 dnů. No, tak uvidíme, jestli se zázraky budou dít. Už to hraje.

Pak je tady Jára Panťák a Jára Panťák by chtěl Clawfinger. Zdravím z Kamenice do Vlašimi a opět děkuji za zpříjemnění středy. Tak jdem zpříjemňovat tu středu. Středa zpříjemnit je třeba.

veselá skladbička od Clawfingers a je tady Pavel ze Zlína, píše, že by Ozzyho Osbourna, tak to vymyslíme s Ozzym, něco tam vyberu, jinak píše, že je rád, že jsme vyřešili patálie, oni ty patálie dneska byly jako dvojitý, jo, od časného poledne až do večera se musel řešit doma teda svůj doménový server, který provozuju a několik webových projektů na něm běží a byl tam pokus o napadení, jo. Tak jsem musel se to řešit hned, protože tam končí veškerá legrace a tak jsem musel útočníkovi ukázat, zač je nikoli v Pardubicích, ale ve Vlašimi perník. A prostě mu zavřít kyslík, do kabe to ještě jde. To se snad, doufejme, pevně věřím, povedlo. A pak ještě jsme tady řešili to, jak jsme tak nějak zmatečně začínali. Tady dole probíhá nějaký meditativní kurz. Dneska patro pode mnou, tak přišel za mnou zástupce toho týhle akce a museli jsme trochu vyladit, aby nebylo studio hluční, jo, protože aby jsme nerušili, což by bylo škoda. Ale tak mou svatou povinností a každý mu vyhovět, tak jsme to tady nějak trochu poladili. Takže už to je taky snad v pořádku a Ozzy, já jsem vybral, jestli může být třeba Perry Mason.

A milí posluchači, máme tady Honzu telefonistu. Honza telefonista říkal, že by rád slyšel nějaký zvláštní olympik. Já jsem vybral živák olympiku, je to známá věc, notorická jasná zpráva, ale já si myslím, že je to jeden vůbec nejlepších živáků, který kdo kdy u nás natočil, jo. Jako má to, jak říkal Verich, jo, má to Bogen, jo. Fakt je to dobrý, jo. Tak to zkusíme.

my taky děkujeme. Jinak má to nádhernou atmosféru, jo, ten snímek. První Big Beatový živák byl natočený tuším v Lucerně na Vánoce roku před Vánoci, po Vánocích 26. nebo 25. prosince v roce 69. To byl vůbec první Big Beatový živák, ne tohle, jo, tohle to bylo fakt par excellence. A ten první živý snímek byl to z druhého beatového festivalu. To byla tragédie, teda myslím po zvukové stránce naprostá, teda úplně, jo. Protože tenkrát to hoši ze Suprafonu ještě neuměli, že jo, bylo to novum. A jinak mám tady ještě jeden olympik, ale to bude za chvíli, jo, aby nebylo přeolympikováno. A Zdeněk Petruše, Téa a Racochejl píšou, že zdraví a že by mě pozdravili a že budou poslouchat dneska jen krátce, musí časně stávat do práce. Tak jim pustím něco hezkýho a taky děkuju za pozdrav. Člověka to potěší, když to není sám. A Mark Knopfler a jeho parta tedy, Song for Sonny Liston. To je hezká věc, malinko do blues, a je to taková věc, která je málo známá od Dire Straits.

Tak zdravím do Plzně všechny čtyři, co tam jsou, Petruše, Zdeňku, Petruše, Petruši, Zdeňka a také Reco Chajla a Teu. A máme tady Marka Kosinu. Marek Kosina by rád slyšel 300 z místa od Daniel Landy. Zdravím z Vrdů a díky za nálož muzičky. Tak uděláme nálož muzičky.

Tak to byl Dolný Londa, posloucháte Rádio Hej, posloucháte středeční Rock on Air s Honzou Kulíkem, to jsem já. Jak jsem hlásil, jeden z posluchačů středočeských říkal, když už hrajeme ten Olympik, tak bychom mohli dát jednu krásnou věc ze stejnojmenného alba Dávno. To je hezká píseň, tak to zkusíme.

Tak, to byl Olympic album dávno, jinak pište, milí posluchače, já se kouknu, jestli něco nepřišlo. Přišlo, tak hned se do toho dám a než to najdu, ty přání, dáme Cure, Primary.

Tak to byly Cure a, jak jsem říkal, přání. Carlos píše, že by rád Agnostic Front. Tak to dáme. Starý New York se to jmenuje. Tak to zkusíme, jak to vypadá v tom starom New Yorku. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets.

Tak, to bychom měli starý New York, a protože nám schází něco málo minut do celý, tak já zkusím to vycpat zase Raymonds, aby jsme to dohnali ty hodiny.

0: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.
2: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: Na nic si nehrajem.
5: No a jak jsem hlásil, je tady Jurášek a ten dává kruci písk. Zdravím, Jendo. Prosím zahrát Jen tak pro tebe a taky pro posluchače, pochopitelně. Tak jo.

tak to bychom měli a je tady startka z Percule. Startka z Percule, ten startka, nebo ta, teď nevím, ale rozhodně by neškodil Roxor, jak píše startka z Percule. Tak zkusíme. Roxor nějaký zajímavý. Co tady máme od Roxoru? Od Roxoru tady najdu třeba krásnou věc, Železnej král třeba, to bychom taky mohli. Tak jo, zdravím do Percule.

A taky se nám ozvala po telefonu paní Edita. Zdravíme paní Editu a paní Edita dává Ronnie James Dio, to bude The Lost Line.

Tak to byli Venom a jinak teď bych tady viděl Black Sabbath a pak vám představím jednu regionální kapelu zajímavou, tak se dáme do toho. Black Sabbath.

tak, regionální kapela Detonátor, mohli jste je slyšet na svatováclavských slavnostech louňovicích pod Blaníkem, tak do toho.

Láďa Zdislavský by rád slyšel Vanity. Guiding Light, tak dáme, jo? Tuhle tu věc. Vydržte mi chvilku, už to tam připravuju a mělo by to vypuknout, jo? To je zajímavá kapela, tady ji máte.

Tak to bychom měli Bionity a máme tady do načerace ještě jednu skladbu taky. Je to poměrně dobrá věc, milí posluchači. Bude to Fandesa Hula, jak jinak, takže šetři se, chlapče.

Pak tady mám Juráška, ale ten by se teď nevešel. Před desátou dáme Vítkáče a po hodinách, jo?

0: minulo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Na nic si nehrajem.
3: Tak, jak jsem říkal, přání po hodinách, po desátý, Jurášek to vidí na Super Trooper od Ironwood.

Tak to byli Iron Maiden, posloucháte Radio Hey, posloucháte středeční Rock on Air s Huklíkem. Máme ještě chvilinku času, dneska skončíme malinko dřív, protože já tady ještě musím něco poladit ve studiu, ale teď bychom si mohli dát P.O.D.

Teď se stala velice zajímavá věc, hrál Sabaton, jak jste slyšeli, a právě když se rozjela píseň, tak vyskočila zpráva od Luďka, posluchače. Zdravím, Jendo, včera se na mě nedostalo, tak zkusím, dneska rád bych slyšel Sabaton, skladbu, konkrétně teda Far From The Fame, Daleko od slávy. Tak si dáme Sabaton, ještě v jedné skladbě, proč by ne, tak zdravím Luďka a dneska není návol, tak není problém.

Tak zdravím ještě jednou Luďka, dneska to teda vyšlo, tak se povedlo, já ještě přihodím, za chvíli budem zavírat dneska o čtvrt hodinku dříve, končíme běžně v 45. minutě, po 22. hodině nebo někdy taky i v 50., ale dneska něco dřív, protože potřebuji ještě něco tady nastavení ve studiu nějaký udělat. Tak tu kapelu Ghost dáme.

Pak jeden z posluchačů taky říkal, Jendo, když ještě tady nebyl Hammer, správně česky, jestli zelená, no tak

Tak se podíváme ještě, co bychom tady měli a uvidíme, kolik máme. Takže ještě jednu můžeme dát a zkusíme pražský výběr třeba. Pražský výběr, no, jestli nám to půjde. Pražský výběr. Tak mi vydržte chvilku a já bych tady viděl, mohli bychom dát Chvastouna. Takže já se s váma pro dnešek rozloučím. Zítra, co je zítra? Starý desky. Tak se zítra budu těšit na vás se starýma deskama plus s hodinou přidanýho Big Beatu navíc. Jinak mějte hezký zbytek středy. Užijte si středu, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, držte vlnu.

jsem rád, ty jsi hrál. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, na cimbáli. My jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cimbáli. My jsme hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Na cimbáli tancovali, na cimbáli tancovali. Všichni myši taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej, si můžete...

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt. finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
0: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
3: Bylo 23 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Hej, hej, hej, hej.
9: Hej, hej, hej, hej.
10: Rádio Hej.

0: inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Hezký a příjemný večer, milí časoví posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kolík. To byl Buddy Rich, Dám si dvakrát. Dneska to vypadá, že to bude asi hodně moderní, nebude. Něco málo, jo, ale většinou se budeme držet starých klasických kousků. Ale budou tady slavní housisti, z toho jeden z nich má narozeniny a pár nějakých takových drobnějších záležitostí, který vás jistě potěší a zajímavá rubrika do jazzu ne. Tak to bychom měli úvod a hned další věc, kterou tady mám, je Bee Butterfield a jeho jazz band Wonderful World.

A dáme se do toho slavného houslisty, který má dneska narozeniny, pakli to teda posloucháte 29. září. A pak tomu ještě nějaký muzikanty přihodím, ty ovšem teda narozeniny dneska nemají. Tak koho to máme? Bude to nikdo jiný než Jean-Luc Ponty. Narodil se v muzikantské rodině, máma, táta, všichni hráli, studoval na konzervatoři, pak se dostal k takovému veřejnému hraní po klubech a byl z něho velký světový jazzman, houslista, který hrál třeba s mnoha vynikajícími muzikanty. Tak tedy Jean-Luc Ponty v našem kalendářovém přehledu.

Jmenovalo se to Vznáším se na křídlech hudby. Já když takhle poslouchám současní produkce třeba takových různých mainstreamových stanic, jo, tak mám dojem, že s těma křídlama hudby to nebude tak horký. Jo. Spíše mi to připomíná nízkonákladový aerolinky, kde vždycky letušky chodějí a říkají, pasažéři pozor, teď to bude drobátko házet. Ale to už odboču, ještě k těm rodinným poměrům u Žána Luca Pontiho. Má dvě dcery, tam se to pořád přenáší, ta genetická vazba muzikální. A jedna z těch dvou dcer se jmenuje Klára, je význačnou pianistkou a taky Žánu Ponty s ní natáčel některé zajímavé projekty. A další kousek, který tady mám, tak to je orchestr Kanta Basieho se Sammy Davisem juniorem a dívka s Ipanémy. Tak aby jsme si připomněli to mimořádně změněné, klimaticky tedy, a velmi zateplené léto.

Tak vidíte, s tou modernou to zase nebylo tak hrozný. A teď si dáme nějaký houslistě, ještě budou. Ale ty narozeniny už nemají, bude to Joe Venuti. O tomhle chlapíkovi jsem tady už několikrát mluvil ve Staromsově, taky už tady občas byl. Zahraje nám dva kousky, a to konkrétně Something a Nothing. Bude to oddělený jinglem, tak si to užijte.

Když už je řeč o těch houslích, tak nesmí chybět slavná dvojka Django Reinhardt a Stepan Grappelli, Lady Be Good.

Praská to hezky, no tak ostatně standardní deska, 78 obrátek do stereo sluchá, vlastně mono sluchátek v té době. Teď si připomeneme Boba Crosbyho a Boba Katze, Neklidný nohy. Když hrajou jazz, jo, tak to vám to škube nohom lidsky.

Tak co bych ještě pro vás našel? Za chvilku by měla být rubrika Do jazzu, ne? Překvapení ze zálohy. Ale mám tady ještě Vlačeslava Irmanova, konkrétně Candy s orchestrem Karla Vlacha.

A je tu rubrika Do jazzu ne. Dneska to bude pro drobátko silný povahy, ale no, nechte se překvapit. Zuby, to je hrozný téma, co? Ale my preventisti, že jo, co chodíme na preventivní prohlídky ke svýmu zubnímu lékaři, tak nám to nerva netrhá, ale však víte dobře, před zubní ordinací v té čekárně, že jo, to jsou nervy, ale bavíme se teda o muzice. Bobři, to je countryová kapela, nebo taky byla, nevím, jestli ještě hrajou. Byli to takový srandisti, jako i Spike Jones country muzice, a ty předělali starý standard countryové ruby do takový zajímavý písničky o zubech. No, tak nebudem to prodlužovat, dáme to tam.

Jak jsem sice říkal, my preventisti, jo, ale jak jsem teď udělal inventuru zbytku svých zubů, no nechci být nechutnej, no ale musím tam asi taky jít, no, tak držte palce. Aby jsme to napravili, závěr Kornu je dílo. Vzpomněli jsme v minulém pořadu na Evičku Olmerovou, tak ještě jeden kousek od ní dneska na závěr. Tak tedy děkuju vám za poslech, mějte se fajn a při příštím starým psu, co hraje jazz, to jsem já, opět naslyšenou.

úspěch šel ti stříc, co neboj. Nám zdal mnohem víc, co neboj. Legendou byl má

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt. finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
0: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hey vám bude hrát.
3: Byla jedna hodina po půlnoci.
4: Posloucháte Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.